0: když omrzí rozpálená střecha. Kočka se jenom válí.
1: A vy?
2: No co to je? To je ňuňánek, to je ňuňánek. No kdo tě podrve, kočičko, kdo pak?
0: Páníček.

světě, tancujeme valčík, přitulený taktně. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Krčmár.

0: Pojďte rychle sem, pozrite se. Medvedík lieta a bzučí.
1: No ty si směšný, veď to nie je medvedík, ale čmeliak, bohatier, čmeliak, bohatier, čmeliak, bohatier. My se ho nebojíme, veď je v klietke a bzučí celkom pekně. Jeho hudbu si niekedy aj chytáme na zvukolapky. Od něj potom lepšie rastú a kvitnú rastlinky v našej záhrade.

si na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda.

0: ovako, ovako. Ja sam dobra žabka. Ne boj sama, kvak. Njam, njam, njam. Kvak.
1: Už by chrobák do něj vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstín ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Ty mlsoune jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně. No pojď, pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč. A toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně. Potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má klik.

0: Juraj Ďuriš.
1: A na všetko dohliadal režisér Vladimír Rusko.
0: Dramaturgiu mal na mladosti Marián Martinák.
1: Teda na starosti. Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

Říkej rybám, co dělat mají, říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát

0: dětičkám. Myslí si, že tě poslouchají.
1: A jestli chceš, tak se klidně snaž a myslí si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha ryby.

0: kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

ook weer nu, ook weer nu. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.